Apropos niespokojnosť, čo tým však z čerunie našich pojezdčach slyšeli, so potrichí to mtež ľudí ve Horní Vúžice a jenom, hač vy to tež v obkýč bujete, ale nikoci sú tež opravde džin a agresívnejší. Příklad, jako chcúch pola Aldia kvičel kúpič nic viac, dostiachu tam telko ľudí ve rynku při kase a tuž sem šva dopredka a v oprašach so kasirovku hač nemolí snano prošu ište nu dalšu kasu voči. Žan problém, praj žona, a netrajše duo, to svedeše dalša předavorka při kase podla. A dokáž tam taká znak stejach a miach im jenoj štúdien kvičelk, chcúch tiež nedom pola žone zapfačiť. A to přijede nádobo vodzade starší muž se svojim plne napakvaným vozom a mi predstorčí. Ja bych najprv voprodže perplex a potom však jemu přečelne a kusk ironisci reknech zotre zmeje zaujšče celé núzne a ville vážnych termínu. A to přilečí vodzade jeho žona a so domne dá prajo, hač my nekajke termíne máme abo nic, to mestcova ničo starač nima. Vopravde sa stalo tu ve mieste Paldia.

Serbski roz was prej doboranje přeje šitko dobre do dženznišo štvortka peč hodžin 8.40. Hej to kvilo so ve zjavnosti veľa vo reformach, předovšim vo plánovanych knežastva, vo knežastvoch, zmenach ve strojotnictve zvopravdžič reči. To nepši zivja so jene strojotnické abo dalše zviazky, ale tež divornictva a politikari a politikarki. A jedna z nich je zaposvanča Ljivice Karin Lajova, kotraž zastupuje honju Vužicu zviazkom seme. Vona planovanu reformu zakonskoho korupného zaujesčina zviazkoho knežastva razne kritizuje. Kajž Lajova v Novinske z Džilince informuje, su starostčemi s likaremi a pacientkami v budeskim okresu ketro vulke. Po jej meneniu moli reforme dla dalše likarske prakse na ocach zap vrič. A vosebe potrešeni su domjace likarjo, gynekologuki a fyzioterapeuča. A tohle žada se za posvanča zasadne zmiene strojotniskim systeme, co by strojotniske zastaranje ve vesnych končinach zavěščené bylo.

Predstoj si, že živé parízu na zemi. Štoj si přije všetko, co či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Predstoj si, tu se plne ľubosťa. Tvoj vop sviče pak při všim uzamkne. Všetko je nož do kešný svý ryby. Abo nebo pýtaš pravidvou nebožem šie.

0: Ain't hard to see his love was the key that opened my thighs.
1: Jednače bošes Čech. A je netko poda miseraz do Zorelca, přetoštam so nichto jara veseli. Zorelski modul lebe laba je ve tak menovanem pače Monika Dobe u Mateo Tveš-Viac.
2: Haj tuta juristiska čajnca bo vopras Monika na tišoče je zakončena. To vozevi Zorelski modul lebe laba na Instagrame a na svoje internetoj strone. V báče je švo voto z odrastové label Laba Portrait na tíšoče vúživa, kotrež Bianca Krautzec od modie žony zotovýva, osoba, kotrež je vúmiča před posta letami na linolové rezbe zvobrazňuva, pak je prečo tomu skoržíva. A juristická rozkora je sa v leče 2022 započova.
1: Aj Hotto Kužmot, po doromade 4 letach je netko tuta čahajnca zakončena, kada je aktuálnemu rozsude konkrétne dojšvo.
2: Ta žena, kýše skoržíva, je svoju skoržbu pred komornym súdnictvom v Berlíne ročašťanova. Tomu předkáčovo by písmo

0: Hej, net kapoda miseras, do Sorelsa, pschetterstamson, nicht do jara veseli. Sorelski modu lebe laba, je vetak menu anem page Monika Dubbe um Matteo TV Schwerz.
1: Hej, du da juristiska chainsa, wo wopras Monika na t-shirtche je zakonchene. Da wollen wir Sorelski modu lebe laba na Instagramme, an der soje Internet durch Strone. V Badge je šlo o to, za drastove label Laba Portrena T-shirt, vuživa, kotriž bi Hanka Kraucec od modije žone zatoviva, osoba, kotriž je vumirča pred posta letami na linolovi rezbe z obraznjiva, pak je prečivo tomu skorživa. A juristiska rozkora je se v leče 2022 započava.
0: Aj hotov kužmot, po doroma de 4 letach je netko tuta čahajnca zakončena, kada je aktualnemu rozsude konkretne dojšlo.
1: Ta žena, ki še skorživa, je svojo skoržbu pred komornim sudnictvom v Berline ročaščanova. Tomu predkađavo bi pismo komornega sudnictva, kotre še so zvoživalo na vusude višeho krajno sudnictva Dreščane a krajno sudnictva v Berline, tam šak je modove lebe poprom hižo dobil. A v tem lišče je se na vjacerih stronach v opodstatni očodla, ne smeje skoržba žene vulat na vuspih, tisac 505 dňov je tutun pat Monika na koncu trauhe.
0: Hej, to potakým na koncu tež reka, svoboda v umiestva je dobyla a je so přesadžila.
1: Hej, tak je. A mečel, lebela, laba, Gerhard Čau, chce tolo osvičiť, že malku party za svobodu v umiestva, zaraduje vun juce od poponia ve svojom obkoče ve Zorecu. Da môže če si tiež od kúpiť rune takáž přes online shop Gerhard Čau veselí sa, zo smienitka tiež od tiež pod svojom sviče bez problému dále předavač. A celú kroniku juristické čálence je Gerhard Čau tiež na svoje internetové stronie vozivio. Tam namakáče aj protokol a tež tuž to odkazu tamným médiám, ký sú sa pravidlone vopáče aj rozpravili alebo s tým zabírali, tež serbský rozhoz a MDR úľadko s tým sa s týmu zabírali.
0: Mati Gisvauk je informoval vo zakončeniu juristického čahajnce vopáče Monika Ješvovoto zo drastu lebe Laba Portrena T-shirt vúživa, ktorý by Hanka Kraucec od modej žone shotovila a tuta žona by prečilo vúživaniu motiva skoržila. Ja si skoro myslu, nieke na koncu to s tými t-shirtami dere pobeží.

0: Samato Jansarano Nesem, Mate Gisvau, Kepschimni Ata Hijo, Zuranje.
1: Polizias G.
2: Mie s Trebinom a Slepom je v utoru večo 77-letna kolesovarka ze svojim e-bikom z nje zbožila. Ona je kontrolu zubiva z kolesovarske ščešky zjeva a padnova, žona sva zrani a dobeše do koronje. V Radebergu je v utoru Šiponju 68-letne šofer VW-a kontrolu nad jezdži dvom zubiv na kodnik zaju a potom do laterne. Šofer so pšitem češko zrani, nasta škoda 12 tisac euro a auto dobiahu od vlec. Utoru rano bie šofer transportora popuču na A4 do smera na Zorec. Blisko Vospoka zubi un kontrolu nad jezdžidvom a zraze do viacorých nabočných škitných plankov zranio, so tam nichtu neje škoda pak učinia viacač 30 tisac euro. A zastojnice cva su v utoru večo 4,5-letného šofera Toyota kontrolovali kižbie na A4 z Polske do Nímske popuču. Zastojnice namakachu a auče niede 6 tisac euro z falšovanych pines. Nepvačivé fengi su zastojnice zčázali a muž dostanie ve přichoče pravú poštu ze sudnictva.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marvije Drozeny.
1: Dženca, jesi naš Filomelos von napolo dolečal.
2: Aj, bož prav je. Nie, bez nejde. Čakaj, ja pomám ti. Ve?
1: Ale s kým da tam naš Filomelos pachta? Filomeloso?
2: Ja zva nereču, s docva nikim. No haj, stač to s knezom, kišrika nichtu.
1: Aha, ma knez nichtu červene kožuch, dohu šnautsku a končkoj tej vuši? Neda to liška?
2: Haj, ale to je jara, moda liška, mini liška, pipi mauka liška. A ona je so zabežala, a mama je tež preč. Ja ta ne môžu ju sam gulutku vostajíč.
1: Oh, ty si pomocljivý, Filomeloso.
2: Aha.
1: Ale to je a vostanie liška. A lišky tež rade tačky žeru, po takým tež tebie.
2: Oh, kaj sem vedel, co mě nezrozumíš. A dla toho nesem či vo lišce povedať chcú. A sem na spočatku praju, zo je to jeden kniez nichtu.
1: Dere, kompromis. Ty lečíš nad polom, pytaš lišku mačaku a potom so postaramoj, zo so mini liška a liška mačaka za so namakate. Přes jedne?
2: Přes jedne.
1: A hižo znošuje so naš Filomelos nad polom a pyta za lišku mačaku. Ju pak nenajnže. Pono tomu namaka lišču jamu, viezo při zemi a do nie zaleze.
2: Halo, je tu nichtu? Buo, tu je, a je čma, a rede kvodno. Ach, kusk čuju su kaj špintlašk v serbski majce. Kiš je se do lišči je jamel zales.
1: No dere, ja pak nesem tvoj nank a ani na husličkach rač ne možu. Tož ne možu četiš vukovač, jeli so lišky na tebe vala.
2: Jo, ta nichtu doma ne je.
1: Filomeloso. Liška mačaka runie na Filomelosa skoči. Tom pak je spešnejší a jej vúčekne.
2: Ups, nimale je mi šlapnila.
1: Filomelosové vúkšik je tež mała liška na tamnym koncu pola svyšala a tuž spešne přes polo spicha háčky jame. S veľkým odstavkom sedí vujachlene Filomelos a vopkeč buje, kak so mini liška a liška mačaka zasovičite.
2: Je to rinje, tak ľubo so mati, ta mačaka a môj kniez nichtu, ta pipi mała liščička. A, dokeď sú lišky múdre, sem se vist, zo ženie nezabude, zo sem ja, Filomelos, som o to postaral, zo je buď doboj namakala a mne ženie nezežere.
1: Aj, to môže byť, abo tyž nic. Lišky sú múdre. Překlepane pak tyž.
2: No kajš ja? Tož nos môj dvaj. Hej, pčačelo, daj packu.

0: japańsku muziku. Koreańczyna a japańczyna. Te dwie rzeczy klince te za wiele wird was znasz suze. Ale za mio słusza słucuwanie z ukniętskimi knigwami do siedniego dnia. A na najmniej raz obrzeń opytam, teke moju ukniętsku app wużywasz. Ja by rada, pestje w japańskiej studirowała. Drugą morostnie zajmuju se za muziku albo se zadwymiju do drugich kulturu. Abo kse jadno je nieco nowego uknusz. Sandra, co rada do Korei drogowasz?
1: Ich bin schon seit relativ vielen Jahren sehr interessiert an der südostasiatischen Kultur, vor allem einfach an Korea. Und ich bin dort sehr interessiert in die Kultur und auch in die Musik. Und dadurch kam dann ab einem Punkt halt dieser Wunsch, irgendwann nach Korea zu reisen und um mich dort halt richtig zu verständigen, dann halt die Sprache dafür zu lernen.
0: Ja som przez japońską muzykę a przez anime serię na japańczynu starczyła. A ja sama za siebie ukniom z knigwami a app. Sandra swoją koreańczynu rono tak uknio.
1: Eine sehr lange Zeit habe ich über verschiedene Apps gelernt. Ich habe es erst mit Duolingo probiert, dann jetzt mittlerweile mit Busuu. Jetzt übe ich auch das Schreiben über verschiedene Apps. Aber ich mache das auch analog. Also ich habe auch Arbeitshefte, wo ich das Hangul, also die koreanische Schrift, lerne. Dort halt das Lesen und das Schreiben.
0: Ale taku novu rec na uknusch, to ma svoje šeš kostči. To jo teke Sandra Markowała.
1: Was ich am schwierigsten finde am Koreanisch lernen, ist tatsächlich mir die verschiedenen Konsonanten und Vokale zu merken. Also allgemein das Schreibbild. Weil das Sprechen an sich ist kein großes Problem. Das Verstehen auch nicht, wenn es langsam gesprochen wird.
0: Alle nic kustu rec musisch, sebie przez internet, aber musiku wötykszysz. Mogi raz ju namakajos przed svojskim domom. Charlie Müller jodla zajma za sersku rec na donosersi gymnasium šeł. Wen uknio donoserski wird sedemego letnika.
2: Za mňa vesnamnenia uknia je dana srbske rece svyske regionoju, v kterém som etro šeška jo bywa a jo gramatika. Da jo ako v kúšte rece, ve jen viele zapřimieša, kterého nemeroš teke tak převožovaš, ako se to v nemčine myslím.
0: Se vie jo važne, až mežoš rec, ak uknioš teke z niekým pejedaš. Charlie má gluku.
2: V mojom svieše dajo osoby, kenž sú rec sami povedali, abo uknali, a mi přesto rozmeju. Druge drie rece znajú, ale za ňu nie jo vece, ako regionálna rec menšiny.
0: Ja mám japańsku přijašelku, z ktorejuž mogu při telefónie pičku zvucovaš. A hovacej vjaselím se na přiduce leto, žož mogu znáš na riecne kurs do japańskeje.
3: Koreańšina, japańšina abo dolnoserščina. Rece sú kradu rozeznávajú mea ze sobu. Skromatne pak majú jadno. Modostne je uknu dobrovoľne. A rono to pokazujo, až mža rec za mogich vece byš, ako janošulský předmět. Dali jo hýšči raz z píčku muziky. Benny X a Kid Cudi, Everywhere.

0: Prešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskom svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Prešebuski žišeci musical Ludovaria, siarski Ludova ensemble a viele vieci. 20. júni ve 2. do 6. na RBB javišču ve Puškinovem parku. Siarski svieženor dujo prezentirované ved siarskego programa.
1: Na serbskim svieženju je za mňa vážna ta serbská kultúra a také to až vena je výdobná a také ta serbská zgromadnosť.
2: Ja, to je nám Justina Michniuk ze Škodova, co ra ulicu vola. Na naš obšašanie, co je vám vážne pri serbskom svieženju. A ja gronim, nic jano ta zgromadnosť, čo vielicna na tom svieženju, teke ta jeza. Na serbskom svieženju dajo drie nejlepšie mlince, a te pšidu ved uknikojskeje firmy Dolnosarskego gymnázia. Vena zbiera s tým pienieze za svoj abiturný bal. A my spendirujeme vám jeden mlinc na svieženju, kaž se plána smeldu jošo a na pšašanje vrte kroni jošo. Justina Michniuk jo cora dobyła, vy mašo žinca a víče hyšči tu šangzu. Prétne vrte grono dobydňo. A žinca jo to pšašanje raz k miestoju. Co jo ten viesne žil hoše busa, ako láže nevece ve podpunoce? Grojn čo nám to serske mier pšosem. Serske mier vesnego žela hoše busa kenš láže nevece ve podpunoce. A kaž mašo vate grono ho hešči raz našo cyswo.
3: Vrtkos, pšašanja, pešče nám pet, 0151, jadnasčo, vesem žaset, vesem, šest, pješ. RBB, serski program.